za normální okolností většinou nevybral. Člověka odsuzuje leckdy k nějaké frustraci. Ty jsi nicméně jako to dotáhlaš na místo starostu Prahy 5, jestli jsem si to dobře.

0: ten je jenom jako taková kancelář, odpočinková místnost.
1: Vyšší level je už potom, když si to koupíš jako celý, tak jak to máme my, a už si jezdíš, víš, a to už je potom obyčejný.

Dlouho jsme se pak neviděli, ale poslední léta se docela pravidelně potkáváme na pouti ve svatém Janu nad Malší. I s jeho ženou Alenou, která byla a duší

0: zapomenu.
1: Byl jsem jedním z nich.
2: Tehdy jsem vyzval náčelníka na souboj, ale prohrál jsem. Ty jsi s nimi strávil noc a přežil. A díky tomu máš právo ho vyzvat a on nemůže odmítnout. A když ho porazíš?

stranu jako zase už máme ten tým docela takový jako rozpracovaný, vycvičený, nebo spíš zapracovaný a vycvičený než rozpracovaný. A samozřejmě pokud není nějaký problém, tak je

0: Bylo mi 70.
1: Kluci, jdu na kafe. Udělám vám kafe.

0: ještě narostl a tak se to nějak vypracovalo do té dnešní podoby. Takže jako úplně nedá se říct, že byl rok, já nevím, XY, když se to všechno změnilo, ale prostě tak najednou jsme vlastně koukali, že
1: rostli jste kontinuálně.
0: Ano, ano.

hezkého, chutného a tak dále, což je, doufám, pro ostatní lidi ta káva. Takže bychom taky něco pozitivního tam měli vracet. A vlastně Uganda je zemí, jenom

čekáme a popřeju nejenom festivalu, který bude poprvé v letošním roce na Hluboké, ale všem, který ještě letos budou, a všem těm desítkám let dalších festivalů Hrady, jenom

Rezidence Purkarec. Nadstandardně vybavené dvojdomy s nádherným výhledem. Domy jsou vybaveny klimatizací, venkovními žaluziemi a elektrickým ovládáním oken.

0: strašně důležitou roli, protože v Brně je Mendelova univerzita, jestli se nepletu.
1: Ano.
0: A kde jsou nějaké laboratoře, kde třeba jako zmínit vlastně

0: od čerta pryč, od čerta pryč, od čerta pryč, od čerta pryč.
1: Od čerta pryč, od čerta pryč, od čerta pryč, od čerta pryč, od čerta pryč,
2: od čerta pryč,
1: od čerta pryč.

přeplněné a člověk má mnohem větší šanci poznat skutečnou Gyeongju. Loučíme se s městem, které si nás získalo svou krásou, pohodou a především lidmi, které jsme tady potkali.